0: Right, see if you can guess what this one is. This one might catch you out. This is Cabot. Karida.
1: Slasti pozemský, skrnábel zemi španělský, kde vítr hladí po tváři a kastaně